0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek,

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdyby kva

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: celý žhavej.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: My guardian angel save my soul, the dark one too, that's faithful to the devil. Let it be true, full of please our Lord.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž přejeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby. No ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na Rádio Kroměříž, krásný den.
0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Take me back, yeah. Back to summer paradise.

0: Radio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme. Rádio Kroměříže s vámi. Skočíme se podívat trošičku dál, než jsme my, a to do Francie. Francie chce dostat mobily ze středních škol a vzhledem k tomu, že u nás teď taky začala školní docházka, tak to není úplně dobrá zpráva pro ty školou povinné. A ono se to tak může šířit, totiž tady ty maníry se šíří tou Evropou. Každopádně zákaz telefonu už tam platí pro mladší děti a teď se rozšiřuje také na studenty zhruba od 15 do 18 let. To je to nejvíc kritické místo, nejvíc bolavé místo, tady to rozpětí toho věku. Školy ale řeší, jak zákaz vůbec prakticky udělovat, protože studenti přes telefon běžně používají rozvrhy, školní aplikace nebo další služby. A to je docela dobré téma i k nám. Dokázali byste si představit, že by třeba vaše dítě, pokud má teď 15-16 let, bylo bez telefonu? Občas to používáte, že jo, takové to, hele, udělej si domácí úkoly nebo něco, udělej doma, jinak seš bez telefonu. No, tak mě by to zajímalo, jak by to vypadalo u nás. Vůbec si to nedokážu představit, ale každopádně zajímavá francouzská myšlenka. Uvidíme, kam s tím dospěju tady u nás v České republice. My ale od telefonu a od Francie se vrátíme sem k nám na vlny rádia Kroměříž do Zlínského kraje a dáme si super muziku pro dnešní den. Buďte s námi.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: schránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížská. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížská.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Víkendová on air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má 3 úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Víkendová On Air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kavčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
0: Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hey! Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi: Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvazí vejce.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.
7: Je 10 hodin ráno.

0: to la cima.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Tady Info Express na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
1: Zlínsko.
2: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
1: Kroměřížsko.
2: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
1: Zlínsko.
2: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I'm in.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktů. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

Do I have it in me? I believe it is in there.

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.